krásna. Veď vravím ti to ja, tvoj muž a netrúba hlásna. Ó, a netrúba hlásna.

nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. Možno si